Ensemble BBC Singers odpěvávají pod ranem Stephena Cleburye skladbu The Bluebird irsko-engleského autora Charlesa Villiersa Stanforda na text Mary Elizabeth Coleridge. Slijedi romanca Rafa Vaughana Williamsa za violu i klavir, pronađena u skladateljevoj ostavštini nakon njegove smrti.